Okay, jde nějaká muzika, Husi, Justin Bieber, hodně titlo That Should Be Me. Nebo jaká nesang muzika, jako jsme ten program, aby vám solo byli sám o hini nijang, no turmaj. Kata se sunlight, tam se je program Meudia, nebo musí loris tu belu ngreni, no belu marcia. Nebo jste tun deh, tiak rady se bata bocene participa sound durante o rostronya larang. Adios, tate prosime di sound, no ita se takah ho muzika, Husi nona, hodně titlo, role play.